až jednou budu u konce své písně, až ticho ovládne sál. Ze tváří vyčtu vám výsměch, až budu stát.

někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Do výplaty daleko.
2: Vyhraj bombastických 62 000 eur.

0: Tak ste to počuli z Rádia Melody v útorok popoludní Meky Žbírka a jeho Ako obrázok. Inak ja si to normálne tak predstavujem, že človek na seba hodí nejaké že fajn oblečenie a potom vyzerá ako obrázok, ne?
1: Áno, ja hovorím, že umenie má rôzne podoby. Ale svoje o tom vie aj modný návrhár Osmany Lafita, ktorý navrhoval šaty, predstavte si, aj pre princezné, nie pre tie rozprávkové, ale pre tie skutočné. No a aj o tomto porozprával v najnovšej časti podcastu Zuzky Vačkovej a Katky Brichtovej, ktorý sa volá To nerieš moja.
2: Když deláš pro princezny a to, ty musíš jenom se řídit podle protokol, co je povoleno a co není povoleno. Dokonce i barva, protože ty si musíš informovat, který barvy jsou tam povoleny a který jsou zakazány, protože funguje to tak ten protokol. Já jsem oblíkal princez Marina de Bourbon, to je sestřenice král Juan Carlos, ze Španělska, pak jsem oblíkal princez Uboratán, to je tajská princez, sestra od současný král.
0: No, pekne, pekne. Osmany Lafita, tak on má kubánske korene, žije v Čechách a vy si celý rozhovor s ním môžete kedykoľvek vypočuť v najnovšej časti podcastu To nerieš moja a ten nájdete všade tam, kde teda zvyknete počúvať podcasty, ale samozrejme aj v aplikácii Rejo.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tvý roky blásniví,

0: Československé hity vášho života. Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky.
1: Tancujem s tebou, rád je mi s tebou, hej.
0: Každý večer v Rádiu Melody.

0: československé hity vášho života.
1: Učiteľka tanca ma naučí, ako dámy držať náručí.
0: Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky.
2: Čítali chvátej SOS, ať sem i zítra, čím sem dnes.
0: Každý večer v Rádiu Melody.

České a slovenské hviezdy. Vaše obľúbené pesničky. Československé hity vášho života. Každý deň od 18. do 20.